0: Sound System, Radio 6023.
1: Bruciare.
2: Radio 6023.

like Christopher John. Hey, hey. Adesso basta, finito.

0: dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò, e non lo so.
1: Todos os anos, a poluição atmosférica causa centenas de milhares de mortes prematuras em toda a União Europeia. Está associada a doenças cardíacas, problemas respiratórios e até ao cancro. Certos poluentes podem danificar o nosso ADN, enquanto outros reduzem a qualidade da água e do solo e prejudicam os ecossistemas. Ao mesmo tempo, a poluição sonora está a aumentar, sobretudo nas cidades. Isto não só afeta os nossos padrões de sono e níveis de stress, como também a nossa saúde a longo prazo. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste episódio, vamos respirar fundo e falar sobre a poluição atmosférica e sonora na União Europeia e como a UE está empenhada em reduzir o seu impacto na nossa saúde e no ambiente. A luta contra a poluição atmosférica e sonora não se trava isoladamente. Faz parte do quadro mais vasto da política ambiental da União Europeia, que se baseia nos tratados da UE e se destina a proteger a saúde humana, a preservar os recursos naturais e a promover o desenvolvimento sustentável. A poluição atmosférica e sonora são domínios prioritários desta estratégia ambiental, a par da ação climática, da biodiversidade e da transição para uma economia circular. No centro de tudo isto está o Plano de Ação para a Poluição Zero, o roteiro da UE para reduzir a poluição nociva e criar uma Europa mais saudável e sustentável. Comecemos pela qualidade do ar. A União Europeia dispõe de regras rigorosas previstas na Diretiva Qualidade do Ar Ambiente, que definem limites para poluentes como as partículas finas, os óxidos de azoto e o ozono. A diretiva exige que os Estados-membros monitorizem a qualidade do ar, publiquem dados e tomem medidas se os limites forem excedidos. Em 2024, as regras foram revistas, aproximando as normas europeias das mais recentes recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nomeadamente, a diretiva revista reduz em mais de metade o limite anual para as partículas finas, um dos poluentes mais nocivos. A UE também define valores limite nacionais de emissão para os principais poluentes e adota regras específicas para setores como a indústria, a agricultura e os transportes. O transporte rodoviário é, desde há muito, uma importante fonte de poluição. Ao longo dos anos, a União Europeia tornou mais estritas as normas aplicáveis às emissões dos automóveis, furgões, caminhões e autocarros. Estas normas incluem limites mais rigorosos para os óxidos de azoto e as partículas finas. Aplicam-se a veículos a gasolina, gasóleo, híbridos e até elétricos. Mas não se trata apenas do transporte rodoviário. No âmbito da sua estratégia climática mais vasta, a União também tomou medidas para reduzir as emissões provenientes do transporte marítimo e da aviação, incluindo novos regulamentos sobre os combustíveis sustentáveis e o transporte marítimo ecológico. Na indústria, a revisão da Diretiva Emissões Industriais ajudará a reduzir as emissões das grandes instalações industriais e explorações agrícolas. As novas regras entram em vigor a partir de 2026. Passemos à poluição sonora, menos visível, mas igualmente prejudicial. Cerca de 1 em cada 5 europeus está exposto a níveis de ruído considerados excessivos, principalmente devido ao tráfego. O ruído crónico pode causar stress, perturbações do sono e doenças cardiovasculares. Também perturba a vida selvagem. A Diretiva Ruído Ambiente, de 2002, exige que os Estados-membros façam um levantamento dos níveis de ruído e elaborem planos de ação. Foram feitos progressos, mas insuficientes. No âmbito do Plano de Ação para a Poluição Zero até 2030, a União Europeia visa reduzir em 30% o número de pessoas afetadas pelo ruído crónico dos transportes. Se não forem introduzidas novas medidas, este objetivo pode não ser alcançado dentro do prazo. Para ajudar a reduzir a poluição sonora, a União adotou também limites específicos de ruído para o tráfego rodoviário, os caminhos de ferro, as aeronaves e até o equipamento exterior. O Parlamento Europeu desempenha um papel fundamental no reforço destas regras. Tem defendido sistematicamente normas de qualidade do ar mais rigorosas, uma melhor aplicação e objetivos mais ambiciosos. Desempenhou também um papel de liderança na resposta a escândalos, como o das emissões da Volkswagen e na defesa da rotulagem de ruído dos carros, bem como na definição de limites de ruído mais rigorosos. Assim, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a União Europeia está a intensificar os seus esforços para reduzir a poluição atmosférica e sonora, com céus mais claros, ruas mais tranquilas e vidas mais saudáveis no horizonte. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou institucí Evropské unie, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se tak řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešní epizodě se podíváme na důležité téma. Jak najít spolehlivé zdroje a rozeznat oficiální informace pocházející z evropských institucí. To je zvlášť důležité v dnešní době, která je plná dezinformací.
3: Jak se volby do Evropského parlamentu blíží, je důležité si zjistit spolehlivé informace o kandidátech, jejich programech a důležitých a aktuálních tématech. Jenže na internetu je plno zavádějících informací, takže odlišit, co je pravda a co výmysl, nemusí být vždy úplně jednoduché. Dnes si povíme o strategiích, které vám pomohou se v záplavě informací lépe vyznat. Ze všeho nejdřív si pojďme připomenout, proč jsou spolehlivé zdroje vlastně důležité. Zavádějící informace totiž mohou ovlivnit to, jak na věci pohlížíme a jak se rozhodujeme, zejména pokud jde o volby. Evropská unie je složitá organizace a pokud chce člověk porozumět tomu, jak funguje, potřebuje mít přesné informace.
2: Když něco hledáme na internetu, většinou jako první zadáme klíčové slovo do vyhledávače. To není špatný začátek. Jen je potřeba mít na paměti, že první výsledky vyhledávání nemusí být vždy ty nejspolehlivější. Většinou se totiž jedná o nejnavštěvovanější stránky nebo jsou zkrátka sponzorované. Pokud chcete spolehlivé zdroje, jedním z prvních kroků je zamířit přímo na oficiální webové stránky evropských institucí. Tam naleznete přesné a aktuální informace nejen o jednotlivých politikách a právních předpisech, ale také o tom, jakou úlohu konkrétní instituce mají. Hlavní oficiální internetovou stránkou Evropské unie je europa.eu, která nabízí spoustu informací přímo od zdroje.
3: Jak ale poznáte, že se jedná o oficiální stránky Evropské unie? Nejdůležitějším znakem je, že všechny oficiální stránky končí doménou europa.eu. Navíc si je můžete přečíst ve všech úředních jazycích Evropské unie. V dolní části jsou uvedeny odkazy na ostatní evropské instituce či kanály. Fakta a čísla na oficiálních webových stránkách procházejí kontrolou a jsou ověřována ve vědeckých zdrojích a u statistických institucí. Také doporučujeme sledovat oficiální účty na sociálních sítích, které evropské instituce sami provozují nebo je alespoň schválili. Tyto účty často prezentují spolehlivé aktuální informace a vysvětlují důležitá témata. Ověřené účty obvykle poznáte tak, že u jména mají modrou fajfku, což značí, že jsou pravé. Kromě toho je také dobré zavítat na oficiální stránky politických stran a kandidátů do evropských voleb. Tam totiž můžete získat podrobné volební programy, které vám pomohou se informovaně rozhodnout.
2: Velmi důležité je pak informace ověřovat u více zdrojů. Pokud narazíte na překvapivou nebo kontroverzní zprávu, ověřte si její pravdivost u seriózních novinářských organizací nebo na internetových stránkách, které se na ověřování faktů specializují. V neposlední řadě buďte obezřetní, co se týče informací sdílených na sociálních médiích. Sociální sítě sice mohou být velmi užitečné, pokud chcete navázat kontakt s ostatními a mít aktuální informace, ale zároveň mohou posloužit jako živná půda pro zavádějící informace. Než něco z internetu budete sdílet nebo považovat za pravdu, vždy si nejprve ověřte zdroj a autora.
3: Takže abychom si to shrnuli. Vyhledávání spolehlivých zdrojů před volbami do Evropského parlamentu je klíčovým krokem k tomu, aby se člověk mohl informovaně rozhodnout. Pokud se tedy chcete orientovat v záplavě zavádějících informací a svá rozhodnutí mít pevně podložená, procházejte si oficiální webové stránky, ověřujte informace z několika různých zdrojů a k obsahu na internetu přistupujte kriticky.
2: Váš hlas rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat, je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli.
3: Další podcasty si můžete poslechnout na portálu Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: noson le déan in an cogain san Ucraine, pandéim COVID an éideog, Brexit agus an chéirchéim airgadais. Ina haon the son an am níon sin u ceapan si iarrthóirí the Royal Ard le bhéal áirithe do chuid na Aontais, amhail uachtarán an bhain ceannais orpaig, ard an dí an Aontais do ghnóthaí eachtacha agus an bhearta slándála, agus uachtarán an chumasóin orpaig. A conas is féidir cuin a bheith anam agus ról na cóile orpaí gan í a bheasca suas le cean den dá cháile eile. Cuin again bhrásasá a leanas. Is ceannairí orpacha atá i gceannas sa cháile orpach. Rhaenan an cháile orpach fergant Europa sa bhraséil le cóile an Aontais orpaig. Tarlíon an obair le húil a bhain le dlithe an Aontais a chruthú a gáile an Aontais orpaig. Tugtá cóile na nari ar hi chuma. Tá si dénta suas darí rialtais náisiúnta ó gach tír in san Aontais. Cílíon sé sin go dagan na Harry atá freagrach as réimse bártaise le le chéile i gáile an Aontais orpaig chun cruthachar a rachtíocht an Aontais. Mar hompla bíon cruinnithe ag airíocht na miachta agus airgadais chun gnóthaí airgadais a phlé, agus pléan airí dlí agus cuirt le ceist na brathúnacha. Sé an tara a thagan ón Mellstad a bhfuil an uachtaránacht rathlach ar an gáil aige ag an ámáirithe san a bhíon sa chathír dá gruinnithe. Ghlach an Mellstad difriúil an uachtaránacht gach sé bhí. In éanacht le Parliament na Hárpa den an cóile an Aontais orpaig idirbhartaíocht ag luthe an Aontais agus ghlachan siad le chéile iad. Ghlachan an cóile ba séad an Aontais leis an Parliament chumma. A conas a chuinómid é anam na cóile sa? Well, si seo an téan cheandaíomh a luan an Aontais orpach ina hanam, agus si an téan cháile í a bhfuil anam eléige, cóile na nari. Is léirú é sin ar a cóhéanamh, os fud é gúil si dénta suas darí ó gach Mellstad. Anois féach mis ar cháile na Hárpa. Is agraíocht é le í cáile na Hárpa agus ní institúid do chud na Aontais. Tá sé Mellstad is dahadacha, i bhfad níos mó ná an Aontais. Ach is beáil de cháil na Hárpa é gach cean de 8 Mellstad fithe an Aontais. I measc na Mellstad nach chuil in san Aontais tá an riocht déantaithe, an Turk, Liechtenstein agus an Eilvéis gan a cúpla cean lua. Bunaíodh cáil na Hárpa in 1809 agus si an agraíocht idir rialtais is sinne in san Árbaí. Tá cean ceathrú lonaithe in Strasbourg na Franca, áit a bhfuil a cean ceathrú ifigóil ag Parliament na Hárpa. Trá dá raibh d'agraíoch an Parliament a si an amlánacha i bríomhirgint cáil na Hárpa, Palais de l'Europe, nó Palás na Hárpa. Ar bowl bhag an Parliament chuig a fuirgint féin atá nasca leis an Palais treigrithid de chosaithe. Is agraíocht í cáil na Hárpa a chosníon cearta an duine an déan leathas agus an smacht reachta. Tá cuairt féinice an chuairt orpach am cearta an duine. Si seo an áit in ar féad le hiarrthóirí de sóirí gearán a gcoinne stáit a chur isteach, má bhraithann siad go déanaigh sárú ar a gearta agus a saor sí. Ach ní féidir é sin aanamh a chomhain má tá an cás tolcha chomh fada leis an gcuairtas iarda sa stát sonacha. Mar bháthair institúid na cuairte orpaí am cheartta an duine bíon cáil na Hárpa ag obair chun na chinntú nach dáileag sáirithe ar cheartta an duine an chéad lá riamh. Déanann si é sin trí chunmhinseoin ar Herbert. Is conairthaí idirnáisiúnta atá ceangailte chu thaobh an dlíde iad chunmhinseoin. An chéad chunmhinseoin a bhí ag cáil na Hárpa ná an chunmhinseoin orpach am cheartta an duine bunclach cinníomhaíochtaí na cáile. Tá sé sinnethe gach Mellstad dá cuid agus leagtar amach cearta agus saoirsí daoine nach móiríad a chosantán. Den an cáile na Hárpa muirseacht a chuirsaí ina Mellstad agus tugann sí moltaí feh conastalling leic le hasna bh réimsí ag súile. Cuid is na réimsí a n-aillálann cáile na Hárpa lo ná fhréigean, ceamaléireacht, gnáile roine, scíleathóireacht, saoirse cainte agus saor thoghcháin. Mar sin, conas is féidir ideálú a dhéanamh idir an cháile sa nach cuid den Aontaisí, agus an dá cháile eile. Cuinig ar an árab mar mhórain. Tá níos mó Mellstad ag an gáile sa in san árab ná atá ag an Aontais orpach, agus si an téan cháile í a bhfuil anam na mórinne ina titl. Anois, féach mís go hachumar ar bhfuil feite amach agoin fés na trí cháile. Tá feimna ar le a chug a léir. Siad san, an tslí chun chéine leagan amach, an tslí a dhéanamh, agus cearta an duine agus an déan leathas a chosant. Agus níl a gá ceann díobh in san Aontais, an cháile orpach agus cáile an Aontais orpaig. Is agriach de le I coil an a horpa ach tan a bun loch na cian aice a taig an antas. Bian an teantas agus coil an a horpa a rean a far amach da lain a vwint an a horpa agus ta dluun asc atarha le fada an la. Ní huain gar rain coil an a horpa siom a diasporach da leis an antas. In a hantas an úsaidin si an tauran cianna agus an vratach cianna mar chimbalid an antacht. Ta galors brucna gwytna gan da agriacht a bhfuil siocháin agus comhaimneas in san áirp agus níos faide I géin. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréal sa de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio.
1: Insectele polinizatoare, cum sunt albinele, fluturii și coleopterele, joacă un rol fundamental în ecosistemul nostru. Însă ele sunt amenințate la nivel mondial de numeroși factori precum schimbările climatice, pierderea habitatului, dăunătorii și monoculturile agricole intensive. Deși polenizatorii sunt esențiali pentru natură și pentru starea noastră de bine, declinul lor este dramatic și afectează în egală măsură speciile sălbatice și pe cele domestice. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla ce face Uniunea Europeană pentru a proteja aceste creaturi minuscule. Știați că aproape 90% din speciile de flori sălbatice din lume depind, dacă nu integral, atunci măcar parțial, de rolul polenizator al animalelor? Și că același lucru este valabil pentru 3/4 din culturile alimentare și pentru 1/3 din pământurile agricole din întreaga lume? Polenizatorii contribuie direct la securitatea alimentară, dar rolul lor nu se oprește aici. Ei sunt esențiali și pentru conservarea biodiversității. În plus, se estimează că până la 15 miliarde de euro din recolta agricolă anuală a Uniunii li se datorează direct. Polenizatorii joacă un rol esențial în reproducerea plantelor cu flori, deoarece contribuie la transferul polenului. Polenizarea este favorizată în general de vânt, de apă sau de animalele polenizatoare. Însă insectele, îndeosebi albinele, fluturii și coleopterele, sunt unii dintre cei mai eficienți și mai importanți agenți polenizatori. Dintre speciile de polenizatori, care includ fluturii, păsării și liliecii, albinele sunt cele mai importante. Se estimează că în întreaga lume există între 25.000 și 30.000 de specii. În ultimii ani se înregistrează un declin îngrijorător al populațiilor de polenizatori, o tendință care amenință semnificativ ecosistemele, productivitatea agricolă și calitatea vieții oamenilor. Dată fiind urgența situației, Uniunea Europeană a demarat mai multe inițiative pentru a stopa declinul populațiilor de polenizatori și a promova conservarea lor. Dar răspunsul Uniunii nu se limitează la măsuri și politici. El înseamnă și implicare activă alături de opinia publică și de părțile interesate. Inițiativa cetățenească europeană Salvați albinele și fermierii, lansată în 2022, a strâns peste 1 milion de semnături, dovedind sprijinul extins al publicului pentru acțiunile care protejează polenizatorii și promovează practicile agricole sustenabile. Este a 7-a inițiativă cetățenească europeană care a avut succes. Ea cere să se reducă semnificativ utilizarea pesticidelor sintetice și să se pună accentul pe sprijinul acordat fermierilor în tranziția către practici agricole care nu dăunează naturii. Comisia Europeană a adoptat în 2020 strategia privind biodiversitatea pentru 2030. Este un plan cuprinzător, ambițios și pe termen lung de protejare a naturii și de inversare a tendinței de degradare a ecosistemelor la nivelul întregii Uniuni Europene. Uniunea are și un cadru consacrat de politici specifice care a ajutat considerabil la conservarea biodiversității în Europa. Directiva privind habitatele și directiva privind păsările, principalele acte legislative ale cadrului, au dus la crearea celei mai mari rețele de arii protejate din lume, rețeaua Natura 2000. Parlamentul a adoptat în decembrie 2019 o rezoluție pe tema inițiativei privind polenizatorii propuse de Comisia Europeană. El a cerut un program de acțiune pe scară largă pentru polenizatori și alocarea unor resurse suficiente în acest scop. Parlamentul a pledat și pentru stabilirea unor obiective obligatorii la nivelul întregii Uniuni de reducere a pesticidelor. Astfel, a cerut Comisiei să interzică toate pesticidele pe bază de neonicotinoide, căci în prezent doar 3 tipuri de insecticide de acest fel sunt interzise în Uniune. Eliminarea pesticidelor nu este însă o sarcină ușoară. Comisia Europeană a propus în iunie 2022 un nou regulament pentru reducerea lor ca parte a Pactului Verde European. Documentul a generat o opoziție puternică din partea industriei pesticidelor și a organizațiilor marilor fermieri. Drept urmare, propunerea legislativă a fost diluată și, în final, nu a întrunit majoritatea voturilor în Parlamentul European când a fost supusă la vot în noiembrie 2023. Este acum rândul noului Parlament și al noii Comisii Europene, împreună cu toate țările Uniunii, să găsească o soluție pentru a salva insectele polenizatoare. Grija pentru albine și pentru alți polenizatori este o componentă fundamentală a luptei împotriva foametei la nivel global. Protejarea biodiversității în rândul acestor specii este esențială pentru reziliența ecosistemelor agricole și pentru adaptarea la schimbările climatice. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinošs vairākums iedzīvotāji plānotajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizajā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments pa prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai, un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
3: "These elections will be pivotal because they will decide."
2: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tā būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļauj kādam citam lemt tavā vietā.
3: Do not let anyone else decide for you.
2: Aptauja notika februārī, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
4: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu aluse panijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu, ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi mitu kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenaueril läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenauerile kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidukantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
5: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
6: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
5: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
4: Konrad Adenauer peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
7: In jeder Politik ist so viel Stärke.
6: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
7: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
4: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Den 11 juli 1995 intog Bosniens serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker: Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna, och där bosnienmuslimerna levde tätt in på bosnienkroater och bosnienserber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnienserbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnienmuslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnienserbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnienmuslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnienmuslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsatts för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot Bosniens serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. –2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Vi måste inse att Europa och världen och inte minst vi själva har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Dažnai girdime, kad Briuselyje yra rengiami Europos Sąjungos teisės aktai. Bet kas nutinka, kai jie yra pažeidžiami? Arba kai šalis nesutarė dėl to, kaip aiškinti teisės aktus? Štai čia įsikiša Europos Sąjungos teisingumo teismas. Teisingumo teismas yra Europos Sąjungos teisminė institucija. Jo darbas užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai aiškintų ir taikytų Europos Sąjungos teisę. Tai reiškia, kad visos šalys, institucijos ir įmonės laikosi tų pačių taisyklių ir kad Europos Sąjungos piliečių teisės yra saugomos. Teisminė institucija, kurios būstinė yra Liuksemburge, sudaro du pagrindiniai organai. Pirmiausia, pats teisingumo teismas, kuris įsikiša, kai nacionaliniai teismai nėra tikri, kaip aiškinti Europos Sąjungos teisę. Jie gali prašyti vadinamojo prejudicinio sprendimo. Teisingumo teismas taip pat peržiūri tam tikrus Europos Sąjungos aktus, kad nustatytų, ar jie turėtų būti panaikinti, ir nagrinėja apeliacinius skundus dėl bendrojo teismo sprendimų ir nutarčių teisės klausimais. Antrasis organas – bendrasis teismas, kuris daugiausia nagrinėja asmenų, įmonių ar organizacijų iškeltas bylas, ypač kai juose ginčiami Europos Sąjungos institucijų priimti sprendimai. Teisingumo teisme dirba po vieną teisėją iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės. Priimti sprendimus jiems padeda generaliniai advokatai, kurie teikia nepriklausomas teisinės nuomonės. Teismo posėdžiai yra vieši, o vertimas žodžiu teikiamas visomis 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Pirmasis Europos anglių ir plieno bendrijos teisingumo teismo pirmininkas buvo italų teisėjas Massimo Pilotti. Savo inauguracinėje kalboje 1952 metais jis perteikė teismo dvasę šiais žodžiais. Teismo teisėjai turi tik vieną siekį – įrodyti, kad yra verti valstybių narių jiems parodyto pasitikėjimo. Tai yra visiškai pasišvesti bendrijos labui. Taigi, kokias bylas nagrinėja teisingumo teismas? Pirmiausia, teismas sprendžia teisinius ginčius šalims pažeidus ES teisę. Pavyzdžiui, kai valstybė narė netinkamai įgyvendina ES direktyvą. Antra, jis įsikiša, kai padėti prašo nacionaliniai teismai. Pavyzdžiui, jei Italijos ar Lenkijos teismas nežino, kaip aiškinti ES taisyklę, jis gali kreiptis į teisingumo teismą dėl paaiškinimo. Ir trečia, kai ginčiami ES institucijų sprendimai. Tarkime, parlamentas ar komisija priima reglamentą, kuriuo kažkieno manimu pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jei teismas sutinka, gali būti nuspręsta panaikinti teisės aktą. Koks yra vienas garsiausių šio teismo sprendimų? 2017 metais jis paskelbė, kad Uber yra transporto įmonė, o ne tik skaitmeninė platforma. Dėl to Europoje buvo pakeistas Uber reguliavimas. Kodėl tai aktualu ir jums? Nesvarbu, ar apsiperkate internetu, dirbate užsienyje, ar nerimaujate dėl duomenų apsaugos. ES teisės aktai daro įtaką jūsų gyvenimui. O teisingumo teismas užtikrina, kad jie būtų teisingai taikomi. Teismo sprendimai sukuria precedentus. Jie formuoja būsimą ES politiką tokiais klausimais kaip migracija, veiksmai klimato srityje, vartotojų teisės ir kita. Taigi, kai kitą kartą išgirsite apie svarbų ES sprendimą ar teisinę kovą dėl skaitmeninių teisių, žinokite, kad ES teisingumo teismas atlieka svarbų darbą, gindamas teisinės valstybės principą visoje Europos Sąjungoje. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
3: Znečištění ovzduší zaviní v zemích Unie každoročně stovky předčasných úmrtí. Patří k příčinám srdečních chorob, respiračních problémů a dokonce i rakoviny. Některé znečišťující látky poškozují naši DNA. Jiné zase snižují kvalitu vody a půdy a narušují tak ekosystémy. K tomu všemu roste hlavně ve městech také znečištění hlukové. To negativně ovlivňuje nejen náš spánek a úroveň stresu, ale také náš dlouhodobý zdravotní stav. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Zhluboka se nadechněte a pojďte si poslechnout novou epizodu o hluku a znečištění ovzduší, kde se mimo jiné podíváme na to, jak Evropská unie proti dopadům těchto problémů zakročuje.
4: Boj proti znečištění ovzduší a hlukovému znečištění neprobíhá izolovaně. Je součástí širšího politického rámce Evropské unie v oblasti životního prostředí, který je zakotven v unijních smlouvách a má za úkol chránit lidské zdraví, přírodní zdroje a podporovat udržitelný rozvoj. Znečištění ovzduší a hlukové znečištění jsou v této strategii klíčovými oblastmi. Společně s opatřeními proti změně klimatu biologickou rozmanitostí a přechodem na oběhové hospodářství. Za vším hledejte akční plán pro nulové znečištění. Plán Evropské unie na snížení škodlivého znečištění a vytvoření zdravější a udržitelnější Evropy.
3: Začněme s kvalitou ovzduší. V Evropské unii platí přísná pravidla sepsaná ve směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Ta stanovují jasné mezní hodnoty znečišťujících látek, například jemných částic, oxidů dusíku nebo ozónu. Směrnice po členských zemích vyžaduje, aby kvalitu ovzduší sledovali, své údaje zveřejňovali a v případě překročení mezních hodnot také zakročili. V roce 2024 prošla tato pravidla revizí. Normy Unie se díky tomu přiblížily nejnovějším doporučením Světové zdravotnické organizace. Revidovaná směrnice především více než o polovinu snižuje roční mezní hodnoty pro jemné částice, jednu z nejnebezpečnějších znečišťujících látek. Unie dále stanovuje národní emisní stropy pro klíčové znečišťující látky a zavádí specifická pravidla pro průmysl, zemědělství i dopravu. Silniční doprava patří dlouhodobě k hlavním zdrojům znečištění ovzduší. V průběhu let proto Unie zpřísnila emisní normy pro osobní i nákladní automobily, autobusy a dodávky. Nyní zahrnují přísnější mezní hodnoty oxidů dusíku a jemných částic a vztahují se na benzínová, naftová, hybridní a dokonce elektrická vozidla. Na silnicích to ovšem nekončí. Unie v rámci své strategie pro boj s klimatickou změnou rovněž podnikla kroky ke snížení emisí z lodní a letecké dopravy, třeba zavedením nových předpisů o udržitelných palivech a ekologické lodní dopravě. Revidovaná směrnice také pomůže snížit emise velkých průmyslových areálů a zemědělských podniků. Všechna nová pravidla vstupují v platnost počátkem roku 2026.
4: Nyní se podíváme na hlukové znečištění. Problém, který je možná méně na očích, ale není o nic méně závažný. Skoro každý pátý Evropan žije svůj život v prostředí natolik hlučném, že ho hlavně kvůli dopravě lze považovat za nebezpečné. Chronický hluk může způsobovat stres, poruchy spánku a kardiovaskulární onemocnění. Ruší také volně žijící zvířata. Směrnice Unie o hluku ve venkovním prostředí z roku 2002 vyžaduje, aby členské země aktivně monitorovaly hladiny hluku a připravovaly akční plány. K určitému pokroku již došlo, ale zatím to nestačí. V rámci akčního plánu pro nulové znečištění chce Unie do roku 2030 snížit počet osob žijících v chronickém hluku způsobeném dopravou o 30%. Pokud se ovšem nezavedou další opatření, stanoveného cíle se nejspíš dosáhnout nepovede. Aby pomohla hlukové znečištění snížit, přijala Unie dále zvláštní mezní hodnoty hluku pro silniční dopravu, železnice, letadla a dokonce i nejrůznější stroje pro venkovní práce.
3: Evropský parlament hraje v zavádění uvedených pravidel klíčovou roli. Pravidelně se zasazuje o přísnější normy pro kvalitu ovzduší, lepší uplatňování aktuálních pravidel a stanovování ambicióznějších cílů. Sehrál také důležitou úlohu v reakci na skandály, například ohledně emisí automobilů firmy Volkswagen, a u aut obecně prosazoval zpřísnění hlukových limitů a jasné značení hlučnosti. Velká část cesty nás teprve čeká. Evropská unie ale ve své snaze snížit hlukové znečištění a znečištění ovzduší nepolevuje. Jasnější nebe, tiší ulice a zdravější život jsou na dohled.
4: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
5: Forestil dig, at det er en tidlig morgen. Du er lige trådt ind på togstationen, hvor du bliver mødt af duften af friskbagt bagværk og kaffe. Du kigger op på de flimrende afgangstavler med navne på byer på forskellige sprog. Nogle af navnene er endda skrevet med helt andre bogstaver. Du ser dig omkring og lægger mærke til, hvad der sker. Ved en af perronerne er to venner ved at sige farvel til hinanden, og personen ved siden af dig har lige tjekket sin rygsæk for tredje gang. Dit blik falder på billetten i din hånd. En billet, der ikke kun tager dig til en enkelt destination, men mange. Det er en billet, der ikke spørger, hvor du skal hen, men hvor langt du er villig til at rejse. Det, du står med, er et Interrail-kort. Siden 1972 har Interrail været en del af Europas historie. Det bygger på ideen om, at man finder forbindelser ved at bevæge sig ud i verden. Når folk rejser gennem byer og stationer, møder de fremmede, der er på den samme rejse. Før Interrail-kortet havde EU-Rail-kortet eksisteret siden 1959. Men dette kort gjorde det kun muligt for besøgende fra lande uden for kontinentet at rejse frit med tog på tværs af en række europæiske lande. Denne frihed eksisterede ikke for folk, der boede i Europa. Derfor begyndte folk at undre sig over, at der ikke fandtes sådan en billet for Europas borgere. Derfor opstod Interrail i 1972. Det år kunne den internationale jernbaneunion nemlig fejre sit 50-års jubilæum. Det var en vigtig milepæl for organisationen, der blev grundlagt i 1922 for at genopbygge og forbinde Europas jernbanesystemer efter 1. verdenskrig. For at markere det havde den valgt at skabe noget meningsfuldt og innovativt. En togbillet, der ville gøre det muligt for unge at rejse frit i Europa. Den var tiltænkt som en engangsforestilling og fik navnet Interrail.
3: Med billetten i hånden kunne unge op til 21 år rejse frit med tog i 21 lande, og det vakte stor interesse. Der blev solgt ca. 100.000 Interrail-billetter. Efterspørgselen var så stor, at den internationale jernbaneunion besluttede at gøre tilbuddet permanent. Så historien om Interrail slutter ikke der. Meget har nemlig ændret sig siden dengang og frem til i dag.
5: Mere end 50 år senere er Interrail kun vokset. Med et globalt Interrail-kort kan du nu rejse rundt i 33 lande, lige fra de græske øer til polarcirklen. Der er rabatter for rejsende under 28 år og over 60 år, men i dag kan alle få et kort og rejse med Interrail. Det har aldrig været nemmere at tage på eventyr. Du går bare ind på hjemmesiden interrail.eu, vælger hvor længe du vil rejse, altså om det er et par dage eller op til 3 måneder, og vælger det kort, der passer bedst til dine behov. Med dette kort kan du rejse frit rundt i Europa. Det giver dig fri adgang til at rejse med højhastighedstog, regionaltog og nattog, og nogle steder kan du endda også tage med færger. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tog skal reservere en plads.
3: Du kan følge en foreslået rejseplan eller sammensætte din egen unikke tur helt fra bunden. Men den største fordel ved kortet er fleksibiliteten. Du kan frit lave ændringer undervejs, afhængigt af, hvor din rejse tager dig hen. Det betyder, at du kan blive længere i en by, du forelsker dig i. Du kan tage en anden retning, end den du først havde tænkt dig. Du kan også bare stå af et sted, fordi navnet lyder interessant. Det giver dig mulighed for at våge dig ud i det ukendte, væk fra de populære turistmål. Og selv hvis du rejser alene, vil det ikke være svært at møde andre rejsende undervejs. Interrail er blevet et så populært initiativ, at der i 2024 blev købt mere end 746.000 Interrail-kort, og der blev rejst over 1,4 milliarder kilometer.
5: Men hvorfor er det et vigtigt initiativ? Når du vælger at rejse med tog, tager du et konkret skridt i retning af mere bæredygtig turisme og hjælper med at reducere den miljømæssige indvirkning, som rejsebranchen har på klimaændringerne. Stefania Skevi fra Grækenland var 24 år, da hun drog afsted med en rygsæl fuld af snacks og et polaroidkamera. Hun jagtede Middelhavssolen fra Norditalien til den franske Riviera og endte med at rejse hele vejen op til den historiske by Dunkirk. Lad os høre, hvordan Interrail påvirkede hendes opfattelse af Europa.
3: Interrail ændrede min opfattelse af afstand. Fra de skønne klipper i Cinque Terre til grænsebyen Ventimiglia, her lukker du øjnene, og når du åbner dem igen, er du i Frankrig. Du kommer til at opleve byer, der føles århundreder fra hinanden. Det kan ses i deres arkitektur, mad og tempo i livet. Men samtidig er der en forbindelse. De offentlige pladser minder om hinanden, og caféer har den samme energi over sig, selv når sproget er et andet. Samtaler bliver også ved med at vende tilbage til de samme emner. Identitet, demokrati og fremtiden. Der tales forskellige sprog, men det er i bund og grund det samme Europa.
5: I 2016 rettede Europaparlamentet opmærksomhed mod Interrails potentiale til at overvinde fordomme og bringe unge i hele Europa sammen. Derudover var der også et ønske om at gøre kortet endnu mere tilgængeligt. Tanken var at ændre synet på kortet. Se det mindre som en ferie og mere som investering i læring, nysgerrighed og en dybere forståelse af Europa. Manfred Weber, medlem af Europaparlamentet, præsenterede ideen med et spørgsmål.
6: Hvad nu, hvis vi fremover giver alle unge europæere en Interrail-billet, når de fylder 18 år, så de kan opleve hverdagen i Europa i 3 uger?
5: I 2018 blev denne idé til virkelighed, da Discover EU blev oprettet. Det er et program, der giver 18-årige et gratis Interrail-kort til at udforske Europa. Der er åben for ansøgninger 2 gange om året. Man ansøger ved at besvare en kort quiz om EU, og de udvalgte vinder et rejsekort.
6: Men der er én vigtig regel, som vinderne skal følge. De skal primært rejse med tog. Discover EU findes stadig den dag i dag og er en del af Erasmus Plus-programmet. Interrail blev oprindeligt udtænkt som en måde at fejre et jubilæum på, men endte med at blive et permanent tilbud. I dag er det endda en fantastisk mulighed for alle, der bor i Europa, uanset deres alder.
5: Det er en invitation til at hoppe på et tog, krydse grænser og opleve det virkelige liv i Europa på tæt hold.
6: Så, få fat i et Interrail-kort og lad eventyret begynde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
7: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopului pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge. În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
8: A dat Shakespeare into England, St. Paul's Cathedral.
7: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
8: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
7: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
9: Poslanci zvolení do Európskeho parlamentu môžu zastávať rôzne funkcie. Môžu sa stať predsedami či podpredsedami parlamentu, pôsobiť vo výboroch, alebo sa tiež môžu stať pozorovateľmi. Aj keď sa o tejto funkcii veľa nehovorí, nie je o nič menej dôležitá. V tejto epizóde si priblížime, čo vlastne znamená byť pozorovateľom, ako sa ním stať, aké má povinnosti a čo je jeho úlohou. Voľby sú základom fungujúcej demokracie. Pozorovanie volieb je spôsob, ako zabezpečiť, aby boli voľby spravodlivé, slobodné a demokratické. Európsky parlament v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Na pozorovanie volieb v rôznych krajinách totiž vysiela svoje vlastné delegácie. Samozrejme iba vtedy, ak ho o to požiadajú orgány týchto krajín. Voľby v krajinách mimo Európskej únie pozoruje parlament už od roku 1994. Ak niektorá krajina požiada o pozorovanie volieb, parlament do nej vyšle delegáciu na volebnú pozorovateľskú misiu. Pozorovatelia pritom úzko spolupracujú so zástupcami Európskej rady, Európskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií. Za posledných 20 rokov takto parlament vyslal vyše 200 delegácií do približne 75 krajín. V súčasnosti sa parlament zúčastňuje na volebných pozorovateľských misiách po celom svete až 12 krát ročne. Jeho delegácie sa pripoja k už prebiehajúcej dlhodobejšej misii pod vedením Európskej únie alebo Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. OBSE. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú na týchto misiách zásadnú úlohu. Každú volebnú pozorovateľskú misiu vedie poslanec Európskeho parlamentu, ktorého predtým podpredseda komisie vymenoval za hlavného pozorovateľa. Parlamentnú delegáciu tvorí zvyčajne 7 poslancov z rôznych politických skupín. V krajine, kde sa konajú voľby, strávia 4 až 5 dní, počas ktorých sa stretávajú so zástupcami miestnych orgánov, politických strán a mimovládnych organizácií, ako aj s inými pozorovateľmi. Počas samotných volieb poslanci sledujú otváranie a zatváranie volebných miestností, samotné hlasovanie, ako aj sčítanie hlasov vo volebných miestnostiach a na iných miestach. Zúčastňujú sa takisto na tlačovej konferencii, kde odprezentujú svoje predbežné zistenia. Keďže na vlastnej koži zažili, aké to je uchádzať sa o verejnú funkciu, poznajú výzvy a nuansy súvisiace s voľbami. Preto majú výborný prehľad o situácii a pozorovanie volieb je aj vďaka ich skúsenostiam účinnejšie. Svojou prítomnosťou navyše zviditeľňujú pozorovateľskú misiu a dodávajú jej legitimitu. Počas misie musia poslanci dodržiavať prísny kódex správania. Nesmú byť v konflikte záujmov, ani nijak zasahovať do volebného procesu. K samotným kandidátom a politickým otázkam sa môžu vyjadrovať až po skončení oficiálnej tlačovej konferencie. Zaisťuje sa tak nestrannosť a dôveryhodnosť ich pozorovania. Počas volebnej pozorovateľskej misie v africkom Zimbabwe v roku 2023 napríklad vyšlo najavo, že tamojší právny rámec je síce adekvátny pre usporiadanie volieb v súlade s medzinárodnými normami, no jeho fungovanie v praxi je iné. Voľby neboli úplne férové a odohrávali sa v atmosfére strachu. Podľa bývalého europoslanca a hlavného pozorovateľa Fabia Massima Castalda síce miestna vláda prisľúbila delegácii prístup k voľbám, ale členovia delegácie v skutočnosti narazili na mnohé prekážky. Nakoniec vysvetlo, že na to, aby krajina splnila regionálne a medzinárodné volebné normy, musia nastať zásadné zmeny. Na tomto príklade vidno, že volebné pozorovateľské misie Európskeho parlamentu pomáhajú podporovať demokraciu na celom svete. Ich hlavným cieľom je pomáhať krajinám pri usporiadaní spravodlivých, slobodných a demokratických volieb. Na tento účel ponúkajú analýzu volebného procesu a jeho nezávislé a nestranné posúdenie. Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších dôležitých funkciách v parlamente, ktoré sme v tejto epizóde spomenuli, ako je predseda parlamentu, podpredsedovia alebo výbory, vypočujte si ďalšie časti z našej série podcastov nazvanej V džungli eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europal Radio.
10: Tunnetko jonkun pienyrittäjän? Jos tunnet, tiedät, miten vaikeaa tällaisen yrityksen pyörittäminen voi olla. Pienten ja keskisuurten yritysten eli PK-yritysten osuus on 99% kaikista EU:n yrityksistä. PK-yritykset, kuten leipomot, kampaamot, kukkakaupat ja kirjakaupat, ovat EU:n talouden selkäranka. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa tarkastelemme, miten EU tukee PK-yrityksiä. PK-yritysten osuus on 99% kaikista EU:n yrityksistä. Ne työllistävät noin 100 miljoonaa ihmistä ja niiden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on yli puolet. PK-yritykset kohtaavat kuitenkin usein erilaisia haasteita, joiden vuoksi niiden voi olla vaikea selviytyä markkinoilla. Ne joutuvat kilpailemaan suurten yritysten kanssa, hoitamaan raskasta hallintoa ja selviytymään kansainvälisten toimintojen kiemuroista. EU tarjoaa tässä apua. Unionissa ollaan tietoisia, että PK-yritykset ovat ratkaisevan tärkeitä työllisyyden, innovoinnin ja EU:n talouskasvun kannalta. Siksi EU tukee aktiivisesti yrittäjiä, jotka pitävät unionin talouden käynnissä. Sillä on tähän eri keinoja.
11: Euroopan komissio käynnisti vuonna 2020 uuden PK-yrityksiä koskevan EU:n strategian. Strategian perimmäisenä tavoitteena on tehdä EU:sta houkuttelevin paikka, perustaa pienyritys ja laajentaa sitä ja sen toimintaa. Strategia tukee kaikenkokoisia yrityksiä, innovatiivisista teknologia-alan uusista yrityksistä, perinteisiin käsityöläisyrityksiin. Sillä pyritään poistamaan liiketoiminnan käytännön esteitä, tehostamaan digitaaliteknologian käyttöönottoa ja edistämään siirtymistä kestäviin liiketoimintamalleihin. Strategiaa toteutetaan erilaisten tukiohjelmien kautta. Yksi niistä on yritysverkosto Enterprise Europe Network.
10: Jos olet yrityksen omistaja, et ole yksin. Enterprise Europe Network-verkosto auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksiaan kansainvälisesti. Verkosto toimii yli 40 maassa ympäri maailmaa. Siihen kuuluu jäsenorganisaatioiden asiantuntijoita, jotka tunnetaan yritystukitoiminnan huippuosaamisesta. Sen tavoitteena on tarjota neuvoja EU:n PK-yrityksille ja avustaa niitä liiketoiminnan kehittämisen kaikissa vaiheissa. Verkosto auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään EU:n ohjelmia ja rahastoja. Se opastaa uusiutuvan energian ratkaisujen käyttöönotossa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Enterprise Europe Networkin verkkosivuilla on lisätietoja eri aloista, joilla se tarjoaa tukea. Jos harkitset yrityksen perustamista tai olet hiljattain perustanut yrityksen, Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma voi auttaa sinua hankkimaan kokemusta ja kehittämään ideoita. Voit työskennellä ulkomailla sijaitsevassa PK-yrityksessä kokeneen yrittäjän opastuksella. Tällainen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Kummatkin tutustuvat uusiin eurooppalaisiin markkinoihin, liikekumppaneihin ja erilaisiin tapoihin hoitaa yritystä.
11: Sisämarkkinat ovat olleet EU:n peruspilari jo yli 30 vuoden ajan. Niiden ansiosta kaikki EU:n kansalaiset voivat asua, työskennellä ja matkustaa vapaasti missä tahansa EU-maassa. Sisämarkkinat tuovat myös merkittäviä etuja yrityksille, sillä ne tarjoavat oikeudellista vapautta, markkina- ja investointimahdollisuuksia sekä rahoituspalveluja ja rahoitustukea. Ne ovat ennen kaikkea EU:n yritysten toiminnan ponnahduslauta. Koronapandemia osoitti, miten ratkaisevan tärkeät, hyvin toimivat sisämarkkinat ovat taloutemme kestävyydelle. Jos haluat lisätietoja, kuuntele Euroopan radiossa tai Spotifyssa podcasti 30 vuotta EU:n sisämarkkinoita, saavutukset ja tulevat haasteet.
10: Koronapandemia osoitti, että sisämarkkinat eivät ole vielä kaikilla aloilla täysin kehittyneet. Se toi myös esiin sen, mitä pitää parantaa. EU:n sisämarkkinaohjelmasta käytetään vuosina 2021-2027 miljardi euroa PK-yritysten kilpailukyvyn ja kestävyyden

0: Alcide de Gasperi era un visionario.
1: Alcide de Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metzolová. Alcide de Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide de Gasperi se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
0: Náton Trentino.
1: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperiho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás, po zdlouhavé a pracné diskuzi, již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
0: Noi tutti crediamo.
1: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumanem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumanovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu Evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině, a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen.
0: Realizzeremo la sua visione.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Europos ombudsmenas yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, padedanti problemų su ES administracija turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Jis tiria sąjungos institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejus ir tarpininkauja piliečiams ir Europos institucijoms. Sąvoka ombudsmenas apibūdina tiek šią nepriklausomą įstaigą, tiek jai vadovaujantį asmenį. Kasmet ombudsmenas ar ombudsmenė parengia ir parlamento nariams pristato savo veiklos ataskaitą.
3: Ombudsmeną 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti, išrenka Europos parlamentas. Nuo 2024 gruodžio ombudsmeno pareigas eina žmogaus teisų ekspertė ir mokslo darbuotoja Teresa Anginio. Ji taip pat yra Europos kovos su sukčiavimu tarnybos priežiūros komiteto narė ir buvusi Portugalijos ombudsmeno pavaduotoja. Teresa Anginio Europos ombudsmeno pareigas perėmė iš Emily O'Reilly. Ši iš Airijos kilusi buvusi žurnalistė Europos ombudsmenės pareigas ėjo nuo 2013 Liepos. Netinkamas administravimas ir administracinių taisyklių nesilaikymas, neteisingas elgesys ir diskriminacija, piknaudžiavimas valdžia, įdarbinimo politika. Netinkamas administravimas taip pat gali apimti nereagavimą į prašymus suteikti visuomeniai svarbią informaciją ar atsisakymą ją suteikti. Skundo ombudsmenui galima pateikti tik tuo atveju, jeigu problema jau buvo bandyta spręsti su atitinkama institucija, bet reikalai nepajudėjo. Skundą galima pateikti vieną iš 24 oficialių Europos Sąjungos kalbų. Ombudsmenas yra nešališkas ir negauna jokių nurodymų iš vyriausybių ar kitų organizacijų. Jis gali pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet negali tirti įvykių, dėl kurių vyksta teisminės procedūros. Ypatingomis aplinkybėmis, Europos parlamentui paprašius, teisingumo teismas gali ombudsmeną atleisti, jeigu jis nesilaiko jo veiklai būtinų sąlygų arba sunkiai nusižengia.
2: Kaipgi Europos ombudsmenas sprendžia netinkamo administravimo problemas? Visų pirma, kartais problemai išspręsti tiesiog pakanka įspėti ir informuoti atitinkamą instituciją. Jeigu to neužtenka, ombudsmenas stengiasi padėti šalims susitarti. Nepavykus išspręsti problemos, ombudsmenas atitinkamai institucijai gali pateikti rekomendacijas. Jeigu ši rekomendacijų nepriima, Europos ombudsmenas gali Europos parlamentui pateikti specialų pranešimą ir Europos parlamentas turi imtis atitinkamų priemonių. Pateiksime 2024 m. Liepos mėnesio pavyzdį. Atlikdama 5 skirtingus tyrimus, tuometinė Europos ombudsmenė Emily O'Reilly nustatė netinkamo administravimo atvejus Europos personalo atrankos tarnyboje, sutrumpintai vadinamoje EPSO. Šie atvejai buvo susiję su jai pateikiamų skundų dėl įdarbinimo testų nagrinėjimų. Kandidatai be kita ko skundėsi dėl sunkumų pradėti testus interneto platformoje, dėl to, kad testų platforma blogai veikia ir kad tenka pernelyg ilgai laukti. Vieno iš šių tyrimų atveju ombudsmenė rekomendavo Europos personalo atrankos tarnybai atgalinę datą, remiantis techniniais registrais, patikrinti vieno jau praėjusio testo techninius aspektus, įskaitant įvairių priemonių veikimą. EPSO turėtų reikalauti, kad ši techninė galimybė būtų įtraukta į ateityje sudaromą sutartį su nuotoliniu testavimo paslaugų teikėju. Kitų 4 tyrimų atvejais Emily O'Reilly paprašė EPSO susisiekti su skundų teikėjais ir rasti kiekvienam atvejui tinkamą teisingą sprendimą.
3: Bet tai dar ne viskas. Europos ombudsmenas gali ne tik atlikti su konkrečiais skundais susijusius tyrimus, bet ir imtis iniciatyvos strateginiais ar bendro pobūdžio klausimais. Jis atkreipia dėmesį į viešojo intereso aspektus ir nagrinėja su ES institucijomis ir demokratinių sprendimų prieimimo procesus susijusius klausimus.
2: Grįžkime prie mūsų EPSO pavyzdžio. Ombudsmenė vykdė minėtuosius 5 tyrimus tuo pat metu, kaip ir kitą tyrimą, savo iniciatyva dėl EPSO naudojimų nuotolinių testų. Šio tyrimo išvadose ji paragino EPSO užtikrinti, kad techniniai reikalavimai nesudarytų sunkumų tam tikriems kandidatams ir jiems nesutrukdytų dalyvauti nuotoliniuose testuose. Ji taip pat paskatino užtikrinti, kad kandidatai laikydami testą galėtų naudotis techninės pagalbos ir skundų pateikimo instrukcijomis. Taip pat pasiūlyta persvarstyti skundo pateikimo gaires. Emily O'Reilly taip pat pasiūlė EPSO užtikrinti, kad kandidatai ir vėl galėtų testus laikyti fiziniuose centruose, jeigu nepavyks panaikinti su nelygiomis galimybėmis susijusių nuotolinio testavimo trūkumų.
3: Vis dėlto svarbu pažymėti, kad Europos ombudsmenas negali vykdyti tyrimų dėl valstybių narių nacionalinių, regioninių ar vietos administracinių įstaigų, net ir tais atvejais, kai skundai turi su ES susijusių aspektų. Tokiais atvejais derėtų kreiptis į vietos ar regionų ombudsmenus. Kasmet ombudsmenų biuras išnagrinėja daugiau kaip 700 skundų iš visos ES ir pradeda daugiau kaip 350 tyrimų. Jis padeda problemus ES administraciją turintiems asmenims, įmonėms ir organizacijoms. Europos ombudsmenas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant sklandžią ES veiklą.
2: Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite interneto platformoje Europarl Radio.
4: Atterċevejt messaġġ li jgħid li kelli xrajt mis-supermarket qed jissejjaħ lura u konfondejt x'għandek tagħmel. Taf kif iżżomm li kelli sikur wara diżastru jew emerġenza? Għad ftaħt il-friża u realizzajt li kien inqata' d-dawl u li kelli kollu li kellek fil-friża ma baqax iffriżat? Ġejt f'dubju jekk għadekx tista' tieklu? Dawn l-eżempji kollha huma dwar is-sikurezza ta' dikel li għandha dan li tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem. Din tkopri diversi aspetti bħall-iġene ta' dikel, it-tikkettar, l-imballaġġ u traċċabilità tal-prodotti. Kull sena 600 miljun persuna fid-dinja jimirdu b'200 tip differenti ta' mard li jista' jiġi trażmess mill-ikel. L-Unjoni Ewropea tipprova tipprevjeni dan il-mard billi tagħmel mill-aħjar li tista' biex ikollha uħud mill-ogħla standards ta' sikurezza tal-ikel fid-dinja. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar x'tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiżgura li l-ikel tagħna jkun sikur.
5: Is-sikurezza tal-ikel hija disċiplina bbażata fuq ix-xjenza. Din id-disċiplina tipprevjeni l-ikel milli jkun fih sustanzi li jistgħu jagħmlu ħsara lil saħħitna. Hija tirreferi għal prattiki kollha li jippreservaw il-kwalità tal-ikel biex nevitaw il-kontaminazzjoni u l-mard. Il-kontaminazzjoni u l-mard jistgħu jseħħu, pereżempju, minħabba inċidenti, kontrolli inadegwati, frodi alimentari, jew avvenimenti naturali. Kull sena persuna waħda minn kull 10 madwar id-dinja timrat minħabba mard trażmess mill-ikel. Iż-żgħażagħ u l-ifqar membri ta' soċjetà huma dawk l-aktar milquta. Bis-saħħa ta' politiki li affettwaw diversi qosma, l-Unjoni Ewropea tipprova tiżgura li jkollna ikel sikur u nutrittiv, standards għoljin tas-saħħa tal-annimali u tal-protezzjoni tal-pjanti, u informazzjoni ċara dwar l-oriġini u l-ingredjenti fuq it-tikketti. L-għan huwa li jiġu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi.
4: Il-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel żviluppaw mill-ħtieġa għal suq unifikat u b'rispons għal kriżijiet tas-saħħa pubblika. Meta twaqqfet il-Komunità Ekonomika Ewropea fl-1957, kellha l-għandli tarmonizza l-liġijiet dwar l-ikel biex tiffaċilita l-kummerċ u tiżgura kompetizzjoni ġusta. Fit-tmeninijiet u d-disajnijiet, xi nuqqasijiet regolatorji serji ħarġu fil-pubbliku bi kriżijiet bħal l-enċefalopatija spongiformi bovina, magħrufa aħjar bħala l-mad cow disease u l-kontaminazzjoni mid-diossini. Dan wera aktar il-ħtieġa għal miżuri ċentralizzati u stretti dwar is-sikurezza tal-ikel. Bit-tweġiba għal dan fl-2002 l-Unjoni Ewropea stabbiliet l-Awtorità Ewropea dwar is-sigurtà fl-ikel u approvat ir-regolament tal-Liġi Ġenerali dwar l-ikel. Dawn l-isforzi kellhom l-għan li jipproteġu s-saħħa tal-konsumatur u jżommu l-fiduċa tal-pubbliku fil-katina tal-provvista tal-ikel.
5: F'Mejju 2020, il-Kummissjoni Ewropea preżentat l-istrateġija tagħha li ġib l-isem mill-Alqas għal Platt. Din hija qafas ta' politika li huwa l-pedament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-istrateġija mill-Alqas għal Platt għandha l-għan li tħaffef it-tranzizzjoni tagħna lejn sistema tal-ikel sostenibli li għandu jkollha impatt ambjentali neutrali jew pożittiv. L-istrateġija tinkorpora diversi miżuri kritiċi, pereżempju tnaqqis tal-użu ta' pestiċidi, fertilizzanti u antibiotiċi kimiċi, il-promozzjoni tal-bidja organika u l-iżgurar ta' traċċabilità tal-ikel u trasparenza. B'dan il-mod din l-istrateġija tfittex u tindirizza t-tibdil fil-klima, tipproteġi l-biodiversità u t-tajjeb is-saħħa pubblika. L-istrateġija għandha wkoll lan li tiġġieled il-frodi alimentari u tagħmel is-sistemi tal-ikel aktar reżiljenti għall-kriżijiet bħall-pandemiji u xokkijiet tal-klima. Is-sistema ta' regoli tal-Unjoni Ewropea li tkopri l-katina alimentari kollha hija kruċjali għal din l-istrateġija. Din tinvolvi regolamenti u kontrolli stretti f'kull stadju. Il-komponenti ewlenin jinkludu regolamenti dwar l-iġjene tal-ikel, l-istandards tas-saħħa u trattament ċira tal-annimali, il-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti u rekwiżiti tat-tikkettar tal-ikel.
4: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-ikel li ġiet stabbilita fl-2002 isservi bħala l-fera xjentifika tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurezza tal-ikel. Ir-rwol primarju tagħha huwa li tipprovdi pariri xjentifiċi indipendenti u valutazzjonijiet tar-riskju dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-alf. Hija tevalwa r-riskji relatati mal-katina alimentari mill-alqa sal-platt u tippubblika opinjonijiet xjentifiċi li jipprovdu informazzjoni biex fuqha jiġu mfassla l-liġijiet u l-politiki tal-Unjoni. Din l-awtorità taħdem f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza tal-ikel fil-waqt li trawhem approċċ koerenti għall-valutazzjoni tar-riskju u l-komunikazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Permezz tal-kumitati tiegħu bħall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-ikel, il-Parlament Ewropew iwettaq skrutinju tal-miżuri proposti fil-waqt li jiżgura li dawn jallinjaw ruhom mal-ogħla standards ta' sikurezza u jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi.
5: Is-sikurezza tal-ikel fl-Unjoni Ewropea tirrikjedi li dawk li jfasslu l-politika, ix-xjentisti, il-produtturi tal-ikel u l-konsumaturi kollha jaqdu r-rwol tagħhom. Billi żomm standards għolin u trawhem kultura ta' sikurezza u responsabilità, l-Unjoni Ewropea qed tistabbilixxi punt ta' riferiment globali, fil-waqt li tiżgura li l-ikel fil-pjatti tagħna jkun sikur, nutrittiv u magħmul b'mod sostenibbli.
4: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdarbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i ét parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stødet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslívať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod, na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
4: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
3: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
5: Für junge Menschen in Europa wird es immer einfacher, in 2, 3 oder noch mehr verschiedenen Ländern zu studieren. Nicht zuletzt dank dem Erasmus-Programm. Immer mehr Studierende beginnen ihr Studium in einem Land und setzen es dann in einem anderen fort. Im Ausland zu studieren wird immer einfacher und zugänglicher und vor allem auch normaler. Aber wie kann man sicherstellen, dass der Wissensstand der Studierenden in allen Staaten ungefähr gleich ist? Und wie kann man sicher sein, dass Qualifikationen von verschiedenen Staaten und Einrichtungen wirklich denselben Wert haben? Hier kommt das europäische System zur Anrechnung von Studienleistungen ins Spiel.
6: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um das europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen, kurz ECTS, und darum, was es für uns bedeutet.
5: Sehen wir uns als erstes an, was genau ECTS eigentlich ist. Im europäischen Hochschulraum dient das ECTS-System dazu, Leistungen, die an einer Hochschule erbracht wurden, an einer anderen Hochschule anrechnen zu lassen. Das Gelernte sowie der damit verbundene Arbeitsaufwand werden dabei mit ECTS-Punkten dargestellt.
7: Eingeführt wurde dieses System im Jahr 1989 von der Europäischen Union, und zwar zusammen mit dem Erasmus-Programm. ECTS ist das erste und einzige Punktesystem, das sich auf europäischer Ebene bewährt hat. Und es ist ein voller Erfolg. Es ist außerdem untrennbar mit der Bologna-Erklärung verbunden. Also mit jener 1999 unterzeichneten Erklärung, die den Weg für die Vereinheitlichung des europäischen Hochschulwesens ebnete. Inzwischen haben die meisten der 49 Staaten im europäischen Hochschulraum ihre nationalen Systeme durch das ECTS-System ersetzt.
5: Sehen wir uns jetzt an, wie genau dieses System funktioniert. Ein ECTS-Punkt entspricht ungefähr 25 bis 30 Arbeitsstunden. Ein Semester entspricht 30 ECTS-Punkten. Ein ganzes Studienjahr oder auch Arbeitsjahr entspricht 60 ECTS-Punkten, also insgesamt rund 1500 bis 1800 Arbeitsstunden. In einem klassischen akademischen Jahr werden diese Punkte normalerweise auf mehrere Module oder Kurse verteilt. Ein typisches Kurzstudium umfasst in der Regel 90 bis 120 ECTS-Punkte. Für einen Bachelorabschluss sind entweder 180 oder 240 Punkte nötig. Ein Masterabschluss wiederum entspricht normalerweise 90 oder 120 ECTS-Punkten. Bei Promotionsstudien wird das ECTS-System wiederum unterschiedlich angewandt.
7: ECTS-Punkte bringen so einige Vorteile mit sich. Ein großer Vorteil ist, dass Sie damit nachweisen können, wie weit Sie in Ihrem Studium bisher gekommen sind, auch wenn Sie Ihr Studium vorübergehend unterbrechen. Wenn Sie eine Studienpause einlegen, dann bleiben Ihre ECTS-Punkte nämlich erhalten. Kurse, die Sie einmal absolviert haben, müssen Sie nicht noch einmal machen, wenn Sie Ihr Studium einige Jahre später oder in einem anderen Land wieder aufnehmen. Einmal erworben, sind ECTS-Punkte ein Leben lang gültig. Dank ECTS können außerdem Bildungseinrichtungen den Studierenden neue Wege zu bestimmten Studiengängen eröffnen. Zum Beispiel kann eine Hochschule für Unternehmensführung Studierenden mit einem Bachelorabschluss in Wirtschaft, Recht oder Management ermöglichen, sich für ein und denselben Masterstudiengang einzuschreiben. Nämlich dann, wenn sie mit ECTS-Punkten nachweisen können, dass sie bestimmte Kenntnisse haben. Inhaltliche Überschneidungen sind aber nicht immer so offensichtlich wie bei diesem Beispiel. So könnte etwa ein Bachelorabschluss in Kommunikationswissenschaft auch die Tür zu einem Masterstudium in Kriminologie öffnen. Manche Bildungseinrichtungen setzen dabei voraus, dass die Studierenden innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewisse zusätzliche ECTS-Punkte sammeln. Auf diese Weise können Studierende eine andere Richtung einschlagen, ohne wieder bei Null anfangen zu müssen.
6: Das ECTS-System macht es zudem möglich, im Rahmen eines Studiengangs oder durch lebenslanges Lernen verschiedene Arten von Lernen miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel Lernen an der Hochschule und Lernen am Arbeitsplatz. Für postgraduale Weiterbildung, also zusätzliche Masterabschlüsse oder ergänzende Hochschulabschlüsse, muss man in der Regel eine bestimmte Anzahl von ECTS-Punkten nachweisen können.
5: Zu guter Letzt ermöglicht das ECTS-System auch, die Leistungen der Studierenden in verschiedenen Staaten gleich zu bewerten. Dadurch wird es etwa einfacher, die Bewerbungen von Studierenden für internationale Austauschprogramme oder Stipendien zu vergleichen. Für die Bewertung der Studierenden wurde die sogenannte ECTS-Bewertungsskala entwickelt. Diese Skala soll den Transfer von Studierenden und ihren akademischen Profilen zwischen Hochschuleinrichtungen im europäischen Hochschulraum erleichtern. Die Leistungen der Studierenden werden dabei anhand einer Notenskala von A bis F bewertet, wobei die Bewertung mit Schlagworten und einem kurzen Kommentar versehen wird. Die Bildungseinrichtungen können jeweils selbst entscheiden, wie sie diese ECTS-Bewertungsskala anwenden wollen.
7: Darüber hinaus ist es nach Abschluss des Studiums dank dem ECTS-System einfacher, bestimmte Dokumente in verschiedenen Staaten vorzulegen. Das Diploma-Supplement etwa enthält Informationen, dank denen Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen besser verstehen können, welche Qualifikationen sie haben.
5: Sie sehen also, ECTS fördert die Mobilität in der gesamten EU und darüber hinaus. Ein offenes Europa bedeutet, dass Menschen Gleichaltrige aus anderen Ländern kennenlernen und in verschiedene Kulturen eintauchen können und dass ein sinnvoller Austausch möglich ist. Das ECTS-System macht Europa offener, denn es macht genau das möglich.
6: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
8: 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства,

but it still, the feels try to kill me, but I

0: Radio 6023. Stay Rock.
1: Radio 6023.